0: from the nostrils.
1: Takže to je skrze nosní dírky.
0: And this nostrils is going through breath, air, energy through the brain.
1: A ta přivádí ten dech, tu energii skrz do mozku.
0: And then going to the whole body.
1: A potom prostupuje celým tělem.
0: So that when we inhale certain minutes, we are inhaling automatically, and that's going to the left hemisphere.
1: A my automaticky, když pozorujete, jak dýcháte, tak vidíte, že automaticky dýcháte víc nalevo, což ovlivňuje levou hemisféru.
0: But not only, it is going in the whole brain.
1: No, ale není to jenom tam, pořád to jde do celého mozku, do celého těla.
0: But it's going this in this side, other suddenly changing, and we are going from right one.
1: Ale pozorujete, že to automaticky jde z té levé strany a pak najednou se to změní a jde to zprava.
0: And then for one minute, two minute.
1: A potom na minutu, dvě minuty.
0: It's coming from both nostrils.
1: Potom to plyne oběma nosníma dírkama.
0: So this is, that's why three nadis.
1: Proto mluvíme o třech nádí.
0: And these three nadis very much connecting and from through the breath and coming to the heart.
1: A tyhle tři nády velice souvisí s tím dechem, s mozkem a dostávají se k srdci.
0: It is yogic science I'm talking.
1: A tady mluvím o vědě yogi. I'm not a doctor. Nejsem lékař.
0: And I'm not a worker.
1: Nejsem ani dělník.
0: And I'm not other anything.
1: A nejsem nic dalšího.
0: But it is that which I am telling.
1: Ale je to to, o čem mluvím.
0: And finally we have to go through that path which I am telling.
1: A nakonec musíme jít touhle cestou, o které vám říkám.
0: And now we call it in modern science, many people learn, and doctors and many other people.
1: Teď ta moderní věda, mnoho lidí jde tou cestou té vědy, učí se to, studují to.
0: But they can only two things.
1: Ale oni dokáží jen dvě.
0: Is it life or the death?
1: Oni dokáží rozlišit, jestli je živý nebo mrtvý.
0: After death, finished.
1: A dál tou smrtí to pro ně končí. Oni dál nevědí, co dál.
0: So, the life or
1: pro ně je to naživu nebo mrtvý.
0: Further they have seen nothing.
1: A dál už oni nevidí.
0: But in yogic is more something.
1: Ale v józe to jde dál.
0: They may be someone believe, we doesn't believe, but it is sure.
1: A možná, ať už tomu někdo věří nebo ne, prostě to tak je.
0: So always, even very cold, about 14 temperature below.
1: Když je velice zima, nějaký 14, 20 stupňů minus.
0: Still you open your window for a while.
1: Stejně si na chvilku otevřete okno.
0: Yes.
1: Ano.
0: So breath is a living breath.
1: Protože ten dech, to je ten dech života.
0: So what we are doing is life.
1: To, co tady ten život.
0: So we are little tiny to tiny creature in this space.
1: My jsme takový maličtí drobní tvorečkové v celém tom prostoru.
0: So again and again it is said, many people sometimes in Facebook shows.
1: A tak mnoho lidí občas na Facebooku
0: maybe
1: vidí.
0: Maybe in China or where or something.
1: Ať už v Číně nebo kde.
0: That one person they point 100 or 200 or 1000 old person still life.
1: Že někdo žije 100 přes 100 let a ještě pořád je naživu.
0: Eyes are gone, this gone, but still the prana inside.
1: Ať už ty oči takhle už je takový tohle, ale ta prána pořád je uvnitř.
0: I did not see, I'm telling you.
1: Já jsem to neviděl.
0: But I see many years old.
1: Ale vidím,
0: life.
1: Ale viděl jsem už hodně, kdo už žijí mnoho let.
0: Yes. So about more than 5,000 years.
1: A víc než 5,000 let.
0: I think 5,000.
1: Myslím, že 5,000.
0: Or 500.
1: Nebo 500.
0: Trees.
1: Stromy.
0: They are life.
1: Oni jsou živí.
0: We have not life long that.
1: My nemáme tak dlouhý život, jaký mají
0: but
1: stromy.
0: But that is also life, you know.
1: Ale i to je, oni jsou živé. Oni žijí.
0: So prana.
1: A takže je tam je to prána.
0: Is that pranayam?
1: Takže ta pranayama.
0: And that, now why yogis are doing this?
1: A proč to vlastně jogini cvičí? Proč
0: you are practicing, I am practicing,
1: vy
0: you
1: cvičíte.
0: Did not, I did not.
1: Vy jste si zacvičili, vy ne, já jsem necvičil.
0: We don't want to do.
1: Nechce se nám do toho.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So why this is we are inhaling left, right, then left and right and right and left, right, left, right and so.
1: A proč tedy vlastně máme takhle nadechovat pravou, vydechovat levou, nadechovat levou, vydechovat pravou, pravou, levou a tak dál.
0: Inhale, exhale.
1: Nádech a výdech.
0: Get breath long.
1: Zadržet dech.
0: Exhale completely out and stay long.
1: Úplně vydechnout a zase zadržet dech.
0: So many things we are doing in many yoga books.
1: No a v těch jogových knihách je toho takhle hodně.
0: So inhale through nose.
1: Nádech nosem.
0: Exhale through leg.
1: Výdech levou.
0: It is said very good.
1: A já říkám velice dobře.
0: I takhle. Also says good.
1: A já taky říkám, že je to dobře.
0: And it is good.
1: A je to dobře.
0: It is the truth.
1: Je to pravda.
0: But still I don't know.
1: Ale pořád vlastně
0: for
1: nevím.
0: What?
1: Čemu je to dobré?
0: This we have to learn in this.
1: Tohle se musíme naučit. So, na to musíme přijít.
0: So anulom vilom.
1: Je to anulom vilom.
0: Yes, that different kind of breath.
1: Je to ten střídavý dech, různý
0: so
1: dech.
0: So first we call the exhale, inhale and exhale.
1: Nejdřív, když mluvíme o nádechu a výdechu.
0: Only with the left nostril.
1: Jenom levou nosní dírkou.
0: Always.
1: Vždycky.
0: So this is what we are called cleaning.
1: Tomu říkáme čištění.
0: Then with the left nostril block.
1: Potom zavřeme levou nosní dírku.
0: And right nostril we inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale.
1: Nádech, výdech pravou.
0: Now that we know.
1: To známe, to víme.
0: And then we take hand down.
1: Pak si dáme ruku dolů.
0: And with both nostrils air is going.
1: A oběma proudí vzduch oběma nosníma dírkama.
0: It's good.
1: A to je dobře.
0: No problem.
1: Bez problému.
0: But how we are talking and why?
1: Ale proč tedy vlastně? Proč o tom mluvíme?
0: So first is purification from one nostril.
1: Je pročištění jedné nosní dírky.
0: What we call that in
1: yoga? Jak tomu říkáme v józe? Shodhana or
0: Shodhana?
1: Shodhana.
0: Inhalation, only inhalation.
1: Jenom nádech a výdech.
0: Then inhale through left nostril and exhale with right nostril.
1: Potom nádech levou nosní dírkou a výdech pravou.
0: And that means bhedan.
1: A tomu se říká bhedan.
0: Make the hole.
1: To znamená prorazit, jakoby.
0: And after we make anulom vilom.
1: No a potom další stupeň je anulom vilom.
0: But why?
1: Ale proč?
0: What is anulom? Anulom.
1: Co je ten anulom?
0: In Indian some language, little village languages, you know.
1: A když je v Indii nějaký ten dialekt, nějaké to nářečí.
0: Anulom, alulom, alu. Take the alus.
1: Tak to říká, jako vzít si to alu.
0: You know what is alu?
1: A víte, co jsou alu? To
0: potatoes.
1: Jsou brambory.
0: Bramboris. Yeah. So let us come to tomorrow with the subject of our prana.
1: Tak zítra se budeme věnovat tomuto tématu prana.
0: Pranayama.
1: Pranayama.
0: So better is more we inhale in a breath properly. Then the exercise.
1: A tak lepší je naučit se správně dýchat než cvičení. To je důležitější je správné dýchání než cvičení.
0: So This is then after different kind of techniques.
1: A pak jsou různé druhy technik.
0: But why?
1: Ale proč?
0: Why we do this?
1: Proč to vlastně děláme?
0: And that sometimes we should not take this exercise.
1: Někdy bychom tak cvičení neměli dělat.
0: For example,
1: například,
0: we have heartbeat.
1: Když máme tlučná srdce.
0: Not good.
1: Když máme špatný srdeční rytmus.
0: We may have a heart attack.
1: Nebo možná jsme prodělali infarkt.
0: That's why we should not do.
1: Pak v tom případě bychom neměli tohle
0: but
1: cvičit.
0: Think, now we should clean down. The lungs good.
1: A teď oni říkají, no tak by si měl to srdce a ty plíce pročistit.
0: You will kill the heart.
1: No a tím si tomu srdce ublížíte.
0: So anulom, vilom, sadhana and after the two prakars of the pranayam. Kapalbhati.
1: Takže potom po anulam vilom ještě jsou dva stupně pranayamy, kapalabhati.
0: And bastrika.
1: A bastrika.
0: So bastrika and the kapalabhati.
1: Kapalabhati.
0: Both can head our heart attract.
1: Oba můžou jakoby nám ublížit, když máme po infarktu.
0: So don't learn this.
1: Tak pak se to nedělej, pak to se neučte.
0: But if you practice, this can also take our heart again good.
1: Ale pokud to už cvičíte předem, tak to srdce vám to může naopak ochránit.
0: But slowly.
1: A uzdravit, ale pomalu.
0: We give the air in the balloon.
1: Pomaličku nafukujeme ten balón vzduchem.
0: Or in your bike, cycle,
1: nebo
0: or
1: když
0: the car.
1: Máte duši u auta, kolo u auta.
0: Slowly, slowly.
1: Tak pomaličku tam nafukujete.
0: If you were exploding once,
1: kdybyste tam jednou to tam
0: fukujete,
1: tak to roztrhne, vybuchne.
0: Therefore, we should know when, which exercise, and how long, when we should do. That we should know.
1: A proto bychom měli vědět, kdy, jak které cvičení cvičit, jak dlouho, jak v jakých situacích, a kdy odcvičit, a kdy ne.
0: And then in that only the pranayam. If you want, again, I have one year, you are just learning this exercise.
1: A tak, jestli chcete, můžeme se do toho pustit, ale je to jeden rok je učení tohoto cvičení, pranayamy.
0: Our kriya anushtan, what you are doing.
1: To, co děláte vy na naší kriya anushtáně.
0: You know, we have only five minutes.
1: Tam máte vždycky jenom pět minut.
0: How to pranayam, which side, what side, you have this?
1: Máte jenom pět minut na tu stranu,
0: anushtana,
1: jen na to.
0: Head up,
1: to je to tak, anushtana, máte to tak?
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: Now from this, how who's doing now our kriya anushtan?
1: Takže vy, kdo děláte tu naši kriya anushtan?
0: You're doing this pranam.
1: Děláte tuto pranayamu.
0: But do you know why, for what, this and that?
1: A víte proč, ale proč je to takhle a tak?
0: Hand up.
1: Ruku nahoru, kdo to ví?
0: Because your teacher said, now inhale left hand for 5 minutes, then 3 minutes, and then.
1: Učitel řekne teď 5 minut takhle, 5 minut takhle, 3 minuty tak, 3 minuty tak.
0: Do you know that why this time?
1: A víte proč zrovna takovou dobu?
0: So hand up if who don't know.
1: Tak kdo to nevíte, zvedněte ruku, kdo nevíte proč.
0: Yes. Even myself forgotten now.
1: A já sám jsem to teď už zapomněl.
0: Why I forgotten?
1: Proč jsem to zapomněl?
0: Because you forgot to raise hand up.
1: Protože vy jste zapomněli zvednout ruku.
0: So raise your hand up.
1: Tak zvedněte ruku.
0: If it's real.
1: Pokud opravdu.
0: And not. Also good.
1: Taky dobře.
0: Therefore. What a nice. We are anywhere.
1: A my jsme kde teda
0: we
1: jsme.
0: We are sitting on the boat.
1: My sedíme na té lodi.
0: And going like this and like that.
1: A takhle se kolíbáme ze předu za strany.
0: We don't know what it is.
1: A nevíme, kam nás
0: why the waves in ocean like this.
1: Proč nás ty vlny takhle smíkají sem a tam.
0: So but we have to come only who is in the on the boat and he or she they are moving, they know what and how to break.
1: No ale ten kormidelník, který tu loď řídí, ten ví, kudy má jet a ví,
0: That's
1: kudy
0: why

0: सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकच्च दुःख भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening,
1: želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.
1: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
0: Today is a subject which is very interesting for all.
1: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
0: Maybe not now but later on.
1: Možno že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
0: So better to have something in advance.
1: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
0: Well,

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: He's a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident. Working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel

0: odjel do nějaké jiné země.
1: And whatever some people gave me some donation or something.
0: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar,
1: I sent to Austria.
0: Tak jsem to posílal do Rakouska.
1: And gave the tax.
0: A platil z toho daně.
1: And so it is, you know, it is everything.
0: Tak víte, že takhle to funguje.
1: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
0: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
1: And there was about midnight there in Austria.
0: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
1: And I was very early morning in India.
0: A v Indii bylo brzo ráno.
1: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
0: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
1: And you cannot believe.
0: A nevěřili byste?
1: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
0: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
1: And in half one hour.
0: A během jedné hodiny.
1: In 1 hour. Came the telephone to this doctor.
0: Zavolali
1: from Austria to India.
0: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
1: Who is that? Who is my person?
0: A kdo je to ten?
1: My client.
0: Šlo ten můj vlastně o svém pacientu volali.
1: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
0: A on řekl ano, máme ho tady toho vašeho pacienta Swamiho Maheshwaranandu.
1: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
0: A potom během čtvrt hodiny.
1: Who is doctor name your? What is your hospital?
0: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
1: What happened? How it is?
0: Co se stalo?
1: And he told everything.
0: A on jim vlastně všechno řekl.
1: After 5 hours.
0: A po 5 hodinách.
1: Again from Vienna.
0: Zase volali z Vídně.
1: They came, yes, please. What I got you did what operations or this?
0: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
1: And how is your hospital?
0: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
1: Otherwise, please take a aeroplane.
0: A jinak prosím,
1: private little aeroplane.
0: Ho vemte do soukromého letadla
1: to Delhi.
0: A doveste do Delhi.
1: And in Delhi particular hospital.
0: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
1: So he said our Austrian, our Vienna. He told everything. He said, so are your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
0: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
1: Next day again they asked.
0: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
1: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay, everything was good.
0: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
1: And who is he?
0: A kdo je to?
1: Why he came to India?
0: A proč jel do Indie?
1: And I said, I'm a tourist.
0: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
1: Yeah. And so how long you will be here?
0: A jak dlouho tady budete?
1: And so I said about 1 month.
0: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
1: And fortnight.
0: Nebo 14 dní.
1: You have to come to Austria.
0: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
1: Okay.
0: Dobře.
1: My ticket was anyhow.
0: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
1: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
0: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
1: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
0: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
1: Because we have to make the seat.
0: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
1: For our client and this.
0: Pro našeho klienta a jeho.
1: So they came doctor and nurse.
0: A poslali

0: teda lékaře se sestrou.
1: And they didn't have the chair.
0: A pro ně
1: so
0: neměli
1: they said they will wait.
0: Sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
1: I thought, my God, what will happen now with me?
0: A já jsem si říkal, Pane Bože, co teď se mnou bude?
1: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian
0: Airlines.
1: Airlines.
0: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouské aerolinky.
1: And I came from Jodhpur to Delhi.
0: Přijeli, já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
1: I was in our ashram.
0: Byl jsem tam v našem ashramu.
1: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
0: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli v.
1: And Austrian doctors was.
0: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
1: Where your airplane?
0: A
1: Austrian Airlines.
0: Kde schánili jsme se potom letadle.
1: And they had in their hand wheelchair.
0: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
1: And the patient is coming.
0: A oni říkají, tak ten člověk
1: and
0: přichází.
1: And immediately doctors came to the UR, sir. I said yes.
0: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
1: So please sit in.
0: Tak prosím, posaďte se tady. A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
1: Yes, still here you walked.
0: Ano, doteď jste
1: now
0: mohl chodit, ale teď si musíte
1: my
0: sednout.
1: Seat, my promise, no, my pressure. So my personality, my personality. So anyhow, we went in the aeroplane.
0: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
1: Doctor and nurse, they were turned this side the seat, yeah?
0: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
1: And always I sit on the window side of the aeroplane.
0: A já vždycky si sedávám u okénka.
1: They said, no, please sit this side.
0: A oni říkali, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
1: I said, why?
0: A já jsem říkal, proč?
1: You don't know, boy.
0: Vy, chlapče, nevíte.
1: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we'll bring you out quickly.
0: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
1: And really, it was a night.
0: A byl to noční let.
1: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or that.
0: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli si dám třeba nějakou čokoládu.
1: We landed in Vienna.
0: A když jsme přistáli ve Vídni,
1: they took my passport and everything, they took it.
0: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
1: And they brought me out.
0: A vyvezli mě ven.
1: And they said, ambulance for your house.
0: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
1: I said, no, look, it was about 50-60 people.
0: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
1: All my bhaktas.
0: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
1: Once he was speaking his language. They are yogi.
0: A on říkal německy,
1: they
0: to jsou
1: so Philip.
0: Jogíni. Je tady tolik lidí.
1: Anyhow, so they came. I said I have car and my people take me. Thank you very much.
0: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou. Děkuji vám.
1: So he had to give signature everything.
0: Tak všechno jsme museli podepsat.
1: And they said goodbye.
0: A oni řekli tak.
1: And please.
0: Naschledanou.
1: All letters goes to the doctors.
0: A všechny dopisy musel jít.
1: All people was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said, yes.
0: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
1: After 3 weeks.
0: A po třech týdnech.
1: I have to go to, I think, Germany or London. In London.
0: Jsem musel jet z Vídně do Londýna letadlem letět.
1: Airline said no. No sir, you cannot take my flight.
0: A ty aerolinky řekly, ne pane, bohužel s námi nemůžete letět.
1: Other friend, air, they said no, you are ill and we cannot take.
0: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel, jste nemocný.

0: anywhere.
1: A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then they put it easy. So that's okay, and he write it and go.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplanes.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové, tady ten dokument.
0: Again to Vienna, my doctor.
1: Takže jsem...
0: Our doctor Santi's also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase...
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluju a pojedete na rotopedu a podobně.
0: Everything tip and top.
1: Všude mě,
0: the heart, this
1: mě měřili srdce a,
0: yes, it took 5 days.
1: A trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals doctor 5 days.
1: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
0: Also to India.
1: A také do Indie komunikovali.
0: From there, et cetera, where happened, why happened.
1: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
0: Then was okay, so that he can go to any aeroplane, no problem.
1: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
0: And then it came to there, to the
1: Airlines.
0: Aeroplanes. Company.
1: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
0: they said, okay, you can go.
1: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
0: Then I wrote this in India in the newspaper.
1: A já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
0: Then big hospital of India.
1: Do velké indické nemocnice.
0: They said, this is the country.
1: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je
0: they
1: země.
0: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
1: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
0: So you see how it was that?
1: Takže vidíte, jak to bylo?
0: That is, there is a doctor and nurse.
1: Takže lékař a sestřička.
0: Doctor is dog. Dog.
1: Doktor, yes. Dog, pes.
0: Yes, and nurse it get the whole nerves outside.
1: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
0: So many are in many countries there in many countries too many people there, so it is a problem.
1: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
0: Only in India, Rajasthan. Pali and this the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
1: Jenom jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
0: Pali district is a district only, is more than Australia.
1: Například ten okres Pali v Rajasthanu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
1: No, takže jenom ten okres Pali v Rajasthanu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: So my doctor said.
1: A můj lékař tedy, můj indický lékař.
0: That's why we have worked very much.
1: Říkal, že proto máme tolik práce.
0: So this is the things how human to human. And if everybody be like this human to human, the whole world will be good.
1: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
0: I am not talking about the wars.
1: Já nemluvím o válkách.
0: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and everybody was very good.
1: Ale já až ať přijdu kamkoliv do v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
0: But now became the Kali Yuga.
1: Ale teď už přišla Kali Yuga.
0: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
1: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
0: And so for that we have a yoga.
1: A na to máme právě jogu.
0: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
1: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
0: Yoga is the life.
1: Yoga je život.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga. Yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga.
0: Then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana. Or what is called the tree and on the hari. What is that? Sarvangasana. Shirshasana,
1: yes. Nebo pozici stromu.
0: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example, cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our we have our bhujangasan.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals' postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your Yoga and Daily book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: And see that how many postures is the name of the animals and trees and the forest, then water, many many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvaparyuga, Treta Yuga.
1: Až do Treta Yugi.
0: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
1: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kali Yugas.
1: A potom Kali Yuga.
0: And now it is a Kali Yuga.
1: A teď je Kali Yuga.
0: Whom are talking about Kali Yuga?
1: A kdo mluví o Kali Yuze?
0: Not these trees.
1: Ty, ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé jí dělají tu Kali
0: Yugu. Because again slowly in the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: Říkají, jsem nejlepší,
0: I am the first.
1: Jsem první,
0: I am a great.
1: Jsem skvělý,
0: I am a boss.
1: Jsem šéf,
0: I am very major money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý,
0: and etc.
1: A tak dále.
0: And before that, it was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
0: Then I see the first face and this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five element.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think that these trees more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy, ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many, many countries sometimes, they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much, everybody in every country, all presidents and this, they are good, they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží, i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good, because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said, good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu ano,
0: yes,
1: pane,
0: sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane,
0: beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like this, people are doing, but many things we cannot... This Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the...
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So, it's like Umapuri, so somebody come not come to Umapuri, but it went to the... what is that one? Can you tell me who is behind? No. No, that. Dayalpuri. Dayal. Yes.
1: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
0: She's very good, but you don't know.
1: Ona je výborná, ale nevíte.
0: Yes. Parvati also.
1: I Parvati.
0: And I am the worst of worst.
1: A já jsem nejhorší z nejhorších.
0: So... It is like this, we have to learn, we have to come, we have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only, not with the hand, but with all with the word.
1: A my to
0: my
1: třeba...
0: God.
1: Neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to down. Everything. This is a Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say yes sir.
1: Měli bychom říct ano, pane.
0: Please take seat fella first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is a Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev takes his hand now. So many people in many religious they are like spirituals and very they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore we are on very close to our that guru Diwali, guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purusha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma. Mata Pita Gurudeva. Satya Sanatan Dharma ki jai. Om Shanti Shanti Shanti.
1: Vishvaguru Param.
0: Naham Karata Prabhudipakarata.